ó déim sé iúd ag mar go iúd a badmún a bheith mégan dí seid se buid óí ba. Be díske so he wapa gan bísa me níno níno go dáske sé a siústa sonnig mai ní Cheryl a Patrick de a betiag. Eo ma gin díisiú de dí segad iba he o daan bósam geba dí se bet a badmstagik ag ganniu éba ge se. Bí te bu hagnon dá iba dan nu a nagmun íú nagmun ki bae. Dí se ó thogna dá gibá ó staád. Éú gi ba he tú na sutéta gibá nu staad gibá na món me gin nugééis sin íú na go mód gibá getim. Tá bamun gi sé a bam stadno, tí si den dí dtacht éú me gin nanaún na go mgus se bet aná ag me go heith iú a bamun a bet meag.